Ten Tranovský poklasný, to je člověk nechčasný, honí nás, bije nás, ten by zasloužil pro vás, honí nás, bije nás, ten by zasloužil.

Já šel z roboty, stavěl jsem se u tety. Teta vrtí, hejbá řití, dá mi kousek na boty. Teta vrtí, hýbá řití, dá mi kousek na boty.